0: Za mnie po zaczuciu. To je kusk motivacije, gdyż šako dobiče stanočenca tla. Išče nadjevo so podač najlepje tiži s najlepšim programom serbskim. Mati ima přeladku.
1: No, vedro vo sebe dženca a juce je definícia kupanského vedra. Tu iž budú kupiele zaviesče pône, tola što kupiela všetne také ležo vostane, što tam namakaja. To je sobe Tina Wenderotova prašava a přes vodmove nemavo dživava. Tu isem tiež ja čipne. To pačitej za džencniši www, kotrom švinuje som jočin venk. Riziky při zahorjenju pvúcu. A dalším našim hudžnom seriálu venuje sa Simon Heduška pola serbu vobľubovanému Highfield Festivali, ký sa tutom konce dženia pola Lipska vodmeje, lica v tej formie pak posledný kruč. Viac o tom zoniče hýžo za časač menšinu.
0: Ani cenoš veselo, tam maja vokovo tuto Highfield Festivala, ale organizatorojo sú so minených letach tiež přece jara přesto merzali, zo vostaja potom ľudža vodpadky ležo, a kak so potom dračuja tam se s cúmi stanami a nekakými kempingovými blídami a ja neviem, što ište.
1: To pak miestem náže skoro na kujžom festivalu tak upada.
0: Hej?
1: Hej. Also, kajš se ja to súbude stan na kujž dopad?
0: To čakaj, nekaj mi ta hudba zajeva, nekaj. So, ladaj. Nek mu môžemo poladať, što Teres Lindnerec spíva na nerená vec. Když tu máš tam svoje zmachy, potom môžeš to tý zase súbude môj šlepovať. Ja im opraju. Vosom inčinu popiečiš sábsky rozvostruji dobré ranie do dženstnišeho piatka.

doch rano, jedna čmenšina po pečech automatisce šitke vokna a stano tež zakotne durie zvotoraš. No hej, dobre čerstve, povieta vonka vokomiknie, je tak, so môžeš popročo vomire previetrič temperatúra. Vokomiknie je zaliezvaná cínače stopňou, no hej, predahač potom vopravče dženca. Zaso taký horce džen na nás čaká 1 a cíce či stopňou ve maximálnej špice, tak viesča meteorologojo. A júciša sobota potom hišče kusk čoplíša, kdež smím o čopfoče rečeč, vo horco českýre potom 5 a cíce či stopňou. Vodčerstvič má so potom hakle od přichodného týdženia snanotýž hižo od nedele, kdež môžeme so potom večer ze sprinnými švielemi vodčerstvič a so veselič na to, vo sebi týž buja a ratario so nádžia týž zaso nádžiš a vo sebi týž či kýž napšikvat v rybarstve dživaja. No hej, přichodný týdžen potom vostanie skýrie zimnýši jenož dere vúce nad 20 stopňu maximálne 25 živé slibro nezalieze a když potom poladáme v oprode do přichodná a za přichodná týdženia potom smieme, a ja to v oprode tiež tak praju, smieme so tiež na dešče ličič. No a to tiež vúvabia ďalší put z zimie. Menujce rybe čopota a vúšnota. Dve menšiny do bytl k našej

0: 5-minutinov do 6-čiš.
1: Nábožné slovo.
0: Magenca Patrik Ruchta z Lipska.
2: Na konce kutby našej džetsacej onkologie vysa nenapadne mauve zvon. Včera steješe 7-letne Leo před ním. Cive lete chemoterapie ležeše za ním. Bieše to leto polne stracha a bolosťou, kotrež smidžach jako jeho leka převodžeč. Tež džetčo, kotrež je na rak skorjevo, polo nás svoje likovanie zakonči, potom smie vone tuten zvon zvonič. Leo rabne povjas a čeneše ze všeho mocu. Ding, ding, ding. Na vokomik byše na našej stácii celé čišo. Ládarjo stupišu na kutbu, starši hulčica fakašte vumoženaj, a tež ja, ďobioch požirač. Tutun svetve, jasný zvuk voznamenia ryze živenie. Vun praj, sem to zdokonjav, vyšo je nimo. Jako lika pak znajo tež tamnú stronu. Vosoby, kotrež tutun zvon nide nezvonia. Ve vyšoroch našeho svojského živenia nimame předso vidžomný zvon, kotrež zakončí češke čase. Ale neštenca raz dokvane svuchame, na čiše zinky nádžije. Abo išče lepje, snano môžeme džensami sami tutun zvuk za niekoho byč, kotrež jún rúnie núzne treba.
0: Dobraj Patrik Ruchta z Lipska, vynadoku a zamovitosť či bačoňskeje vosady. Cido šesčech.

0: Zdečo si z nami vuličeč tež do sveta vedomosče, čo sač menšinu po šestčech, je žan problém s menšinom menkom.
1: Veda, vedomosč a vunamakanki.
2: Drude máš na užitnú informáciu před sebou, bez toho, že by to vedžal. Tajku sú netko medicínarky a lekárjo univerzite z Marburga namakali, kajž tutun týdžen fachovým vozeveniu informuja. Oni zabierachu so studií ze zaoreniem púcu. To však je vo sebie z přibierací starobu strašná korošť, na kotruž nemského plieto niečo 20 do 40 tisac ľudí zemrie. Sledžorky a sledžorjo v obladachu se krejne probe a uviče z korenia, jace hač 2800 pacientov a pacientkov z klinikov po celej Nemske. Při tem zajímavachu so za ličbu eozinofilov krej a kotrem zvisku ste tuta z uvičom korošče. Eozinofile sú osebita družina bievých krejných bajnkov, kotre so sobou o imunostnú reakciu čeva staraja. Při tem zvěščichu zadobjachu so ľudžo, kýž maja menia hač 10 takých bajnkov na mikrolito kreje, dvojce tak husto na intenzívnej stácii a kumšne s dechom zastarač hač 6 viace takými bajnkami. S tutym mieritkom neodži so viezo za kuždo jednotlivca odbie korošče dokładne postajíč, ale z ním môža lekárjo a lekárky lepe odvážovač štúmov biehu přebytka klinice jace pomoci trebač. Takle môli so personál a resursy zamiernišo zasadžovač a zastaranie lepe planovač. Vo sebie zime a gripovej sezonie, kdež veľa ľudí se zaorienými púcami do koroniu přinže. Dopoznače sledžorjov a sledžorkov nie je poteky ničo, štož likovanie dospone zmieni, ale môže živo koroniach voložeč. A to bez veľkých přijotov. Ličba eozinofilu som jenujce hižo dženca při krejných přepytovaniach štandardne zvešči, kdež sa z korení klinice přivzaja. Nesú potekým žane nové nastroje abo metódy trebne. Nietko pak dobi sa to hišče do klinikových odbiehov a rozsudov integrovač.
1: Vieda, Vedomosť a vunamakanky.
3: Ľubuško, buča klinkao je, Daunožno, svět poje. Prošu stajn, hevak za so spíš, Povede, votučíš.
4: Bez tebie bych ja ešte spal, Zavisče celý čin. Najlepšo, če vo sa paspich. Štojš maš tu trie za rých. Ty šmi hubku dáš, če je šo lohšo. Stavanie, drastče nehajšo.

0: 8 minut dona po 7 jan. Kaj skupici spivao se s dječaci skupinu Šum la brum. Sam ja čas iš opreva 8 dona po 7.
1: Policija z G.
2: Njedaloko Kulova su v obšudnice v utoru připonju vumenkarku zjebali. Neznáte vúda so při telefóne jako sobudževača kreditového instituta a dosta s pomocou naužanej bajky kontové dáte žone. Vo 9200 euro kriminelní senioroku tak v obšudžichu. V noci na sriedu sú ve Vojrecach neznáči spýtali diesel z Renault transportora kradnič, to pak so im poradživo nie je, tankové vyko z namocu vočni, co im nie je zešlachčivo, tak sú neúspiešne čekli, što ešte vostavo je vecná škoda ve vysokosti 500 euro. Mies v útoru večer a sriedu popodňu bychu paduši tež byli vodže, popuču a tam úspiešnejší oni pak nohcochu jenož diesel, ale nedom celé auto pokradneč. Za autom marky Honda, modela Jazz, v hodnoče 5000 euro policia netko pyta. V Brieškov je, Pola Kulova, je sredu do podňa, 6,5 staletne se svojim Renaultom do psa, kýž je nejapce drohu prečiu zajev, psych so přitom zraní. On by 80-letnému v obsedžere učeknul. Vecná škoda 1500 euro. A sredu popodňu je so na S109 pola Malešec nezbožo stavo. Poustalitný šofér VW-a by smio hučina popuču, dobieše boždič, dokéž nevidžeše dživo napoludla viace dosť derie, respektívne dosť daloko, topak za ním jedúce 61-letný Mazda šofér přepožde pytne a s plným tempom do VW-a prasne, muže so při tým lohko zranište, a uče v obškodište so tak jara zadobešte so vodvlec. Nastavicná škoda v vysokosti niečo 12 000 euro.
0: Peče do naposledných.

0: Naposled myšem.
1: Srpský rozhlas. Povieste. V studiu Matej Cish.
2: Dobré ranie. Ze serbským derbijom startuje dženca nová koparská sezona ve okresnej Vyšej Lize. Športová jednotka Kruščice s novým trenáriom Valdemarom Adamovičom víta k zazběhe amtirovaceho dobyčeria okresného pokála Soko Ralbice Horky. Klasu níže je rajna doba 2026-2027 ze serbského vida v osebě zajímavá. V okresnej Lize štafla 2 sú nimo Radvorčanu a rezervy SJC leca tež zaso pančenio Marínie Viezdy a po postupie tež nebelčino zastupení. S tým vúraja behu sezóny dohromady 12 serbských derbijov. Mezinárodnú riezbarskú dživarničku pri Mivočanskej skale leca neodmeja. Tvorstvo Kamieniak pobrachuje za to pojca trebných spichovanských peniez, što iž odpoveduje 20 000 €, tak predseda Hubert Lange. Zoso šitke spichovanské prostve nepřizvola, je sa tvorstvu hakle konc junia zdžiliovo, ako by dživarnička hižo plánovaná a s umiocami šoriadované. Kletu by tvorstvo mezinárodnú riezbarskú dživarničku pri Mivočanskej skale potom rady zaso prevedlo. 20. jubilejná dživarnička by sa popravom tutun týdžin zahájiť dobiava. V Múkecach maja hišče leca prenie 4 vetniky stač. Puče a pvoniny sú tak daleko hotové, praje Jochen Fenneman od firmy Enercity na naprašovanie. Tukvilu tvaria fundamenty a za nešto týdženiu započnú s ubokotvarskými dživami. Za názemu je dodávanie z čežorov, gondlov a rotorových kšidvo plánované. 4 vetniky maja potom kletu z počatk leta dživač započeč. Celkonie chce predovzače Enercity 21 přípravo za vetrovú energiu s Lepianskym regióne na tvarič. Zavožba za umělstvo a kulturu Horně Vůžice přeproša konc týdženia na v Němské junkrotný projekt v umělstvo v bus. Zatím kova se kojezba po vůzvolených stáciách na 2 dňomaj. Stácie jsou lica, mězdrujím Mamutová zároda Protecach, tež tamnější kněží dvor a dživorně Modročišča Poučnice. Nic jenojš na stáciách busov, kotre šodžinským takče jezdža do živiče kulturu, ale tež v busách samých. Zara je napríklad Heduškec Duo a spievaka Lena Hauptmannovic. Od leta 2014 je kultúrny bus popuču. Leca sú dobili překňovač a väčší skázač, dokáž je zájem na kartkách tak veľký. Prvný serbský prozdinský kemp budeskej župy Jan Arnošt Smoler Čenca zakonča. 14 dzieci starobie mies 8 a 12 letami je od minenie niedzele poupice przebywało. Županka Lenka Tomasová praj, co sú hordži na to, co sú moli še poskytky serbsce převiesť, šako bychu v občelnici šice mačono riečni. Miezdrujím sú serbske spievy spievali, šulský muzej stroží a serbský dom Budešine vopetali a zromadne serbske rurali. Proznínsky kemp je budeská župa hromadže s tovorstvom šulských domov na kraju zariadovala. A to bychu naše povestče, kež namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Halkaj zajšved nöđe dženca dale jenojš trošku horcišo. Cove džen svunco nimo večora, to su s blakami tež nekotre mrčele po nivu popuču, ale v ostanje sucho při maksimálne 11 stopňach. Juce potom zaso žane mrčele a s maksimálne 16 stopňami išče raz v opravdu horco, pretaco nedželu zaso trošku vokodni.
3: A 4 zalac na smier Drežďane kečbu prošu miest s Vospokom a Vukodom. Budešin Vukodom, tam je so rône nezbožostavo a tam je tiež jezdna zašľaha na kečbu prošu, tam so rône vopkat hači. 4 menšiny po napúsekmeche.
1: Serbský rozvoz.
3: A když vo prođe ešte raz poladáme do Mamutovej zárody, vo kotrež je Matej vám rúne rozpravil. Tež nimo kultúrneho busa sa tam vúdani si raz doječ a si tež vosebite rostliny tam vobladač, napríklad tež olivový hajk, potajkým štome, kýž sú vúsadžené, nesú v bojnkách a sa tam poradžovač dač, kak to tež bola vás na doma.

0: Sada mi je nupa na po sedmih. Ja hajdeš so ve předraščani, kupjele poči, zobuši, dječi, nučki za so zdraščiju, še trednja a koločki zapako, a to može ta, bo tam na bleša mydva, kaj šteš raz druhe vice menše stejo vostač. Tola što ve kupila šednje, takle šo namakaja. Bedina Vendorotova je so prašava, a je so tež nemavo dživava.
1: Pomauje večo bojšovski kupeli, vuka so prozni, jenoš jednotljive trenja išče leža, a vukovanska puaka Andreja Lukašova veseli so na svjatok. Duž so vosmih rota zaureja, pak za personal išče služba nimo neje.
2: A je po svjatoku so jo pon tun areal ševija, potom so ladaš, so zaburo, to so husto do štobove, na trace, stano tež na oči zapuano, trude su to osebite vice, kaž napšikvat peršene, koto so pytaja, koto dišim potom lada, hačen namaka, tajka vice ne boa, ali tun peršen so bože nije namakao.
1: Kupeli biskopicah su samoraz peršen slubjeneho abo slubjeneje namakali, kiš neje so ženje votovzav, poveda puanska mištaka Josefine Bartelec. A to neje jenička vec, kotruž ľudžo po všem zdaču nesu viace trebali, vukovanska puaka Andreja Lukašova.
2: Potom sme mali šiši zajímavú vec, že so jo po jednom rýmotanu jedno džičace koleso z tého vostavo, ktoré so pon tiež ženiace voto za oné.
1: Tiež lesné kúpeli niže sú, leža nekotre vece vo sebe debienky, na oči, rečazy, zžela hižo dlie hač cí leta fundusu. A vukovanský púa Konstantin Reho, kýž budeskýmaj kúpelomaj, šprevinej a rôšajtovej službu vukonia, namaká všetne viacore vece, kýž ľudžo celé jednore zabudú.
3: To započína pola kúpanských trastov, hač kolove, alebo v kinie, potom v zo hygienické artikle, kaj šampuje, ostanú husto v duši ležo, rajky vo džičimu husto mama, pon v zo tí ľudži, kaj v šprevinej kúpeli husto ich odpadky ležo ostanú. Hej, to sú šotejke vecky, kojež mu všetne namakamo.
1: Odpadky a hygienické artikle zleča nudom preč, druhé vece skvaduja. Pojšuje napšikvat jedne leto. Biskopicach du debienky nudom do biroa za namakanky miščanským zaredže. Budesky kúpeli riaduja namakanky po systémie, Konstantin Reho.
3: To šinže pola nás o takých kistu, za kujže mysac máme jenu kistu, tak do okej so pola nás nikto nepřezivý. Môžete si najprve raz mysleť žažima a potom môžete odtedamo do Budišina, do takmenovaného fundbyrova a to so pon môžu ďalšie staré.
1: Čím lepie je vizo, jeli svoje vece nudom zaso namakáš. K tomu na koncu ište pikantná stavizna, přes kotruž so kupanský mišto dženca ište smejkota. Mody porik by so cvý džin rinje vukupal. Na koncu dňa pýtaš taj zalubovanej páni se autový kľúčik. Dokelž nebieš taj po všem zdaču oficiálne s jednym, ale s dvemaj automaj přijevoj. Je po takým stajne lepie, tež kúpili svoje zmachy trochu romadu ďažeč.
0: Što so takle šitko namaka, abo lepe brajne, što so zabudže, o tem je Bettina Wenderutova povedala, što ve kupelach takle šosovala. Zodobia potom zamoviči, potom šosrumač.

Zvyklí na sedomě, dobráně přijeme z budeského studia a vo sebě tyž struví naša modžina radio Zadkula. No aj a to smíče so zromadně s modostnými věsenič na vůlky finále městem Beach Volleyballové Ture, kotraž so v Miločicach potom Pondželu zakončí. No, běše to úspěšně v minulých týdeních. No, jasná, no. Můžete mi říct, na kterých staciách jste vy popuču byli a byl měš jenož na Kobasku abo na Praženu Tvárošk si dojeli. Úspěšně šako to je 23 mustvou je se za beach finále v Miločicach městem přizjevivo a nětko se vůlosuje štafle a pondželu sošo započně 17 hodinách pečich to věstče zakytová pokála je Zambuka Allstars, to je mustvo a přízevné mustva jsou například, já můžu jenož nekotře naličit srbské regionské skupina Smerdžaca, Rajtvaki například, abo Přečivo Džesač, Pětokluč, abo Klumpaki, srbská raketa na Kuždepad tež, Modžinský klub Miločice, Štrobu efekt tež, Bobket Svojba a my Mišane Plince například jenož. Já s to ukážám. Celé jara se sadu. Zo bude to tež saso v úspěšné finále a sanos če tam tež vypodla. A vočilně deremiče, když nejste športovci, vočilně deremiče je tam tež postarane, zo můžete so najest a tež dere besadovač. A připodla poladač kak modžina a trochu starša modžina sobu so, no haj při vysokým saku vůhaje. Minčina po cibilky. Na sedomě dobraně přeje srbský rozvoz. Tak ještě to zúčení, když nemůžete tam naměstně byť. Radio Zadkula vůseba od 8 do 10 bundželů originálně přenošuje.

Run Away. Lady Gaga je zpívala, Jesač do sedmi. Zelovani dželá v Kloštorskej záhode v Pančicach Kukovie vás víta ze z ekumenický nutornosťu zajúcišim potakým. Tam so tiež zela božonuja. Júce sú v rúženče do poudniše kemše na svičen sviatý Marie do nebiesa, ča tiež tam so na serbsko-ričnej božimši zela božonuja. Přirodoškytná stácia nesvočidvo přeprošuje na túru fotografovania a to v Riosaki šížo zdjela tak rinek čeje. A to nedželu do poudnia dževečich do popšipoudnia jeni. V Popice je zetkanie při lesnej šuli Popice Halbendorf Spree. Prošu na krebietnik si sobu přinesť s spíčom a tiež krute črie si voblec. V Krosčicach tam dženca za bolom honia Matej je vás tešižo na to skečbniu. Připodňu jeny podnže to los se serbským superkapom možine di. Potom zmeja tam tež vúrisanie serbský derby SJ Krosčice a Soko Rabice hoky. A potom po všem športovaniu je na počevečich vulka party. V severočeskim Vilemovie spomínaja lieca tam na 300 ručnicu posvedčenia tamnišie cirkvie do nebies zača, Marie do nebies zača. A to chcíča tiež se svedčenskými kemšemi osvedčiť júce. To chcíča tam opomínač. V osebi vúžišce Serbia sú tam vútrobne přeprošení. Chcí tam na kemše doječ.

0: Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen-App.
1: Srpski rozhlas, váš rajnčí budžák. A do dňa startuje s vami Diana Fritschitz-Krimichová.
2: A vo Dekatlonistách dženca ráno s Matejom tý šnudom hýš raz rečíme za bydl kodžiny na kujže pár dobíme na to spomnič, što sú tam čera večo hýšče zdokonili po dviju dňach silného športovania. Poľadáme najprv raz na puče a štyri zolac nás med Riežďanem je s Vospokom a Budešinom Vukodom. Tam je so před hodinu nezbožo stalo, tam před so hýšče je vopkat zaračené, kečbu prošu tam, zaplanujte si vokovo puč.
1: MDR Sachska, srbský rozvoz.
2: Hevak so ničo vulce nestava, vyskaču, tež nímame. Dobrú jezbu do dženského rania a přizuče so, jeli vám niešto na útrobie leží. 4 posedem ich.

0: Na povoz mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Cish.
2: Dobro ranije. Ze serbskim derbijom startuje dženca nova kopanska sezona ve okresnej Vyšej Lize. Športová jednotka Kruščice s novým trenárom Valdemarom Adamovičom vítak zazběhy amtirovaceho dobečaria okresného pokála Sokol Ralbice Horky. Klasu níže je Rajna Doba 2026-27 ze serbského vida vo sebe zajmava. Ve okresnej Lize štafla 2 sú nimo Radvorčanov a rezerve SLC, leca tež zaso pančenio Marijine Viezdy a po postupie tež nebelčenio zastupení. S tým vúraja biehu jeničkej sezóny dohromady 12 serbských derbijov. Mezinárodnú riezbarskú dživorničku pri Mivočanskej skale leca neodmeja. Tovarstvu Kamienak pobrachuje za to povojca trebných spichovanských penies, štož odpoveduje 20 tisac eurám, tak predseda Hubert Lange. Zoso šitke spichovanské prostve nepřizvola, je so tovarstvu hakle konc junia z Džilivo, ako bie dživornička ižo plánované a s vumiocami šoriadované. Kletu by tovarstvo mezinárodnú riezbarskú dživorničku pri Mivočanskej skale potom rade zaso prevedlo. 20. jubilejna dživornička by so popravom tutun týdžin zahýč dobjala. V Múkecach maja hišče leca prenie 4 vietniky stač. Puče a pvonine sú tak daleko hotové, praje Jochen Veneman od firmy Inner City na naprašovanie. Tu kvílu tvária fundamenty a za niešto týdženiu započnú s uvokotvárskými dživami. Za názemu je dodávanie z čežorov, gondlo a rotorových kšidvou plánované. 4 vietniky maja potom kletu z počat kleta dživač započeč. Celko nechce předovzače Inner City 21 přípravu za vietrovú energiu s Lepianskym regionem natvarič. Zavožba za umělstvo a kulturu Horné Lužice přeproša konc týdženia na v Němské Junkrotny projekt Umělstvový bus. Zatím kova so kovojezba po vyzvolených stáciách na dvěma dňomaj. Stácie sú lica mězdrujím Mamutová zároda Protecach, tež tamnější kněží dvor a dživonia Mudročišča Poučnice. Nic je nož na stáciách busov, kotře šodžinským takče jezdža, doživíče kulturu, ale tež v busách samých. Zara je napríklad Heduškec Duo a spivaka Lena Hauptmanojc. Od leta 2014 je kulturný bus popuču. Leca sú dobieli překníhovač a väčší skázač, dokiaľ je zájem na kartkách tak vulky. Prvný serbský prozninský kemp budeskej župy Jan Arnošt Smoler dženca zakonča. 14 dzieci v starobie mies 8 a 12 letami je od minenie niedzele v Poupice prebyvalo. Županka Lenka Tomasova praji, zosu hodži na to, zosu moli še poskytky serbsce převesť, šako bych u občelnice šice mačono riečni. Mezdrujim su serbske spievy spievali, šulski muzej v Stroži a serbski dom Budešine vopytali a zromadne serbske rurali. Poznický kemp je budeska župa romadže s tovarstvom šulskih domov na kraju zariadovala. A to bych u naše džencnejše povestče, kiš namakače tež na našej internetnej stronie a u našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Słońce svieči dženca za so nimale cvý džin, jenož večer sú niekotre mročele na nebu popuču. Vostanie s tým tiež sucho, dženca pri maximálne 31 stopniach, juce žanom mročele a s maximálne 36 stopniami hišče raz pravie hoco, preta co nedželu potom za so trošku okvodní.
3: Četce ište až 4 zolacna smier Drježdane mier s Vospokom a Budešinom Vukodom je jezdna zaračena nezbožadla.
1: Serbský rozvoz.
3: Hevak. Dobrú jezbu. 4 po napo. Vosmiš. Salut.
4: Ça va bien? Nutek? Oh, you are doing? All right.

0: Vočim, so dženca rano reči. A to čitame v novinách.
1: V Rachlowie so mała doba kunči, kajž môžete sámskych novinách čítač. Zvon vesne kapavky so hižo z ruku nezvoní. Viele liec taj balic manželskaj Jan a Vorša tutu nadok pšelzavoj. Všetne k připonniši modlitve, k Božim šam a tež potom, když je nikto zevse zemriu. Nietko staj starobnoch pričin dla přestavoj. Kapavoka je so tu iš technisce vôtuava za celkonie 25 000 € sú miezdruhým zvoncu reparovali a elektronickú přípravu za zvonenie zatvarili. 80% košto bez líderového programa. Celé Čicho Rachlowie s tým tu iš nebude. Zvon zvoní přichodne automatisce, kujde připodňo 12 a přidatne ešte raz večer 6. A to je akle započatk, ač do 100-letného vopstača kapoky klitu leče 2027, maja sa tež nuckonorum, vauky a fasáda ponujíč.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into...

0: jedna po puču. Hevak se ničo nestava dobru jezbu do džencnišeho. Rania 4 minčine po 8 metě.
1: NDR Sachska. Serbski rozvoz.
0: Manitko, nožka sobu kava a no sobu so čumpa s Kristofom Cyžom. Ty se moja svetvunja. Dobre ranje.

Nečinopobirk, načevečie, dobranie přije sa v schirozvoz. A ja so prašam, nemôžeme my so prostče s nikým veseliť. A to poľadám opravdže na lohko atletické mištostva v Birminghamie. No a ja tam je tojšto v úspechu so vúkulivo ve minených dňach. A na to tlamili hoďi byť, tež, když sú športovce, alebo když maja športovce, čemnú kožu na nie, to dobia potom zasne koci na instagramových stronach so tam negativne vupreč samo rasistisce. Ovena Anzeu je to napšikvat tež tretivo a tež druhých športovcu. Ja to proste nerozumiu. Prošu, veselče so, zo jedna medalja po druhé so do nemskeje kula, šo jene štuje domoj šlepruje. To mili so veselič. A na čo mili so dženca veselič? A što je zcela ižo so vukulivo? O tem Matej Nedom riči po přichodnej stučce. Tež je Sani Himplova postruje slava. Dvimenčenje po Bidl Knačevečje.

0: Na po 90 je dobranje přeje serbski rozvoz. To večera v uspešne večer za nimski tým pola lohko atletiske EM v Birmingham je Matejo nedom dvojce zvoto a v džesači boju samo dvojne nimski v uspech. Povedaj, prošu.
1: Aj, ja nas možno v tom reča, bojzo se tež cel napjata z čeho večera, kak je Leo Neugebauer po svojem VM titulu netko tež EM zvoto dobil. A to opravdu s poslednimi mocami zakončacem 1500 metrovským běhu jesovun na cílovej čarje nimale sypnil, ale přiušiem svoj předskok runie tak vukoval. Na koncu by to jenož 8.30 dybku před Niklasom Kaulom, kýž je ze svojim tradicionálne silným druhým dňom hišče zamov sebi slibro vudobič.
0: A druhé zvoto za nimsku doby běháka přes 30 metrov ze zadživkami.
1: Celé pravě Geza Felicitas Krause je so cíči raz z evropské mištoku stava. 8 let po je posledním, respektivně zajšvým EM titulu. Zatem se daše samo hišče bronzu za Olivio Gürt, kýž praji potom za naču je so za ňu kajš zvoto. Hoko běžeše porno tomu za Leo Meyer. Ona bě doho na medaljovém kurzu, přepodavaše odpritka tempo, ale so při poslednej vodovej rebi vali, tak so dosahaše na koncu tolla jenojš za štvorte miestno. V intervjue bě pytneč, kak přesvapjena ona bě.
0: Haj, mi bě ty žel, ale s tým nebi nimskich medaljov večer potom sama ešte nimo?
1: Nie, Henrik Jansen ešte v mietaniu diskusa neočakovano bronzu dobil. A tiež přes 200 metrov derje vupadaše, Owen Anza je v 20,04 sekundách ako najspešnejší šich poufinalistov do finála dobiežal.
0: Haja, dženca večer, peč do napo jednačich má možnosť to v finálu hiš raz vospetovať a se byť ešte dalšiu medaliu hudovič.
1: Aj to by viezo grandiózne bylo dalšie rozhodu padnú dženca miezdrujím 10,60 metrach žonu, me vysokoskoku muži, mietaniu diskusa žonu a 400 metrach se zadživkami.
0: Hej, a když nemôžete, so před televízor sidneč vúžiče poskytky kolego, to přes livestream sobu stiovač sportschau.de dženca tiež sa so livestreame poskyča.

0: nakladné auto.
1: A Miešava
0: tvária zromadne
2: na našim tvarnišču.
0: Bagoro, niešto je na tebidženca inak.
1: Mieniš nakladné auto? Bago má 4 kolesa, húľku, vopač?
0: Nie, to ja nemeniu. Máš při špihelách a na vopači niešto vísajo.
3: Ne je to riane?
1: Ha, ľute lampionky. Jeden, dvaj lampionkaj, tři, 4 lampionky.
0: 5 lampionkov miešava.
3: Sem je namakal ve kisče předomským. A tam ste ešte k sobu začú.
0: A čeho dla? Se so s nimi vúpešil?
3: A to keď je to riane.
0: Ale lampionky sú to la za názimu. Deštieči s nimi po drohách čaja a spievaja.
1: Ach, študa, dopraj nakladné auto.
3: Och, nesmím to so s nimi pešiť.
0: Haj, zakazané to viezo nie je. Ale no haj, vúpada nezvučené.
1: Ach, nech nož so bago s nimi pešiť, že so jemu chce. Snano namakame popuču na tvarnišče ešte dalšie kiste.
0: Na to ja neladám.
3: Čo dvada nic? Pojďte na tvarnišče.
0: Što da tak nále božíš, Bagoro?
3: No, tam je dalšia kista.
1: Na zemské girlande. A balonky, Bagoro. Mám tiež girlande okolo tebe zvič.
3: To však by rejne bylo.
0: Ale je nepraktické. Kak da chceš potom dživať?
3: No, snano, vozmiš je ty nakladné auto.
1: Na ja dobiu moje miša dvoverčeč. Za mne so girlande nehoďa. Ja môžu si balonk přiviazať. Ale tebie girlande mylili nebyšu nakladné auto.
0: Ach, tajka le netreba uša pycha.
1: O, buj no.
0: Na, aj, moje dla.
3: No hej, ja povisnu ti girlandu prítku vodorjo k dorjam.
1: Krásne, nitko sme prava nazemská bobria. Lareče, tam lepši do pistovalske džiči.
3: Vone nam kivaja.
1: Zavisče, dokež staj tak rinje vupešená.
3: Što tajki lampion šo vúčini? Pojte, strovime ich teď. Halo.
0: Halo.

0: na podživy, cześć.
1: Srpski rozvoz. Povjesće. V studiu Matej Cyš.
2: Dobro ranje. Ze serbskim derbijom startuje dženca nova koparska sezona ve okresnej Vyšej Lize. Športová jednotka Kruščice s novým trenárom Valdemarom Adamovičom víta k zazběhe amtirovaceho dobyčerja okresného pokála Sokol Ralbice Horky. Klasu níže je rajna doba 2026-27 ze serbského vida vo sebe zajímavá. Ve okresnej líze štafla 2 sú nimo Radvorčano a rezervy SRC lica tež zaso pančenio Marínie Viezdy a po postupie tež nebelčenio zastupení. S tým vúraja biehu sezóny doromady 12 serbských derbijov. Mezinárodnú riezbarskú dživarničku pri Mivočanskej skale lica neodmeja. Tovarstvo Kamieniak pobrachuje za to poveca trebných spichovanských peniaz, štož odpoveduje 20 000 eur, tak predseda Hubert Lange. Zoso šitke spichovanské prostve nepřizvola, je so tovarstvo hakle kunc junia zdželivo, ako by dživarnička hižo plánovaná a s vúmiocami šoriadované. Kletu by tovarstvo mezinárodnú riezbarskú dživarničku pri Mivočanskej skale potom rade zaso prevedvo. 20. jubilejna dživarnička by so popravom tutun týdžen zahýč dobjava. V Múkecach maja hišče lica prinie 4 vietniky stač. Puče a pvoniny sú tak daleko hotové, praj Jochen Veneman od firmy Enercity na naprašovanie. Tukvilu tvária fundamenty a za nešto týdženio započnú s vúbokotvarskými dživami. Za názemu je dodávanie z čežorov, gondlov a rotorových kšidvov plánované. 4 vietniky maja potom kletu spočat kleta dživač započeč. Celkonie chce predovzače Enercity 21 přípravov za vietrovú energiu s Lepjanským regióne natvarič. Založba za umiestvo a kultúru Homnie v Užice preproša konc týdženia na v nemskej junkrotný projekt umiestvo v bus. Zatým kova sa kovojezba po vuzvolených stáciách na 2 dňomaj. Stácie sú lieca Miezdrujim, Mamutová zároda Protecach, tiež tamnejší knieži dvor a dživarnia Modročišča Počnice. Nic jenož na stáciach busov, ktoré šodžinským takče jezdža, doživíče kultúru, ale tiež v busach samých. Zaraje napríklad Heduškec duo a spievaka Lena Hauptmanojc. Od leta 2014 je kultúrny bus po puču. Lieca sú dobeli prekníhovač a väčší skazač, dokáž je zájem na kartkách tak vulky. Prvný serbský prozninský kemp budeskeje župy Jan Arnošt Cmoller dženca zakonča. 14 dječi v starobie mies 8 a 12 letami je od minenia niedžele v Poupice prebyvalo. Županka Lenka Tomasova praji, zo sú hordži na to, zo sú moli še poskytky serbsce previesť, šako bych v občelnice šice mačano rečni. Miezdrujim sú serbske spievy spievali, Šulský muzej v Stroži a Serbský dom Budešenia vopetali a zromadne serbske rýrali. Poznínsky kemp je budeská župa romadže s tovarstvom šulských domov na kraju zariadovala. A to bych o naše džensnejšie povestče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A kajž zajšvedne vúpadaše, tak vúpadate iš dženca, to reka popravom slunca objeskunca, odladajú od večera, to budú nekotre mročele na nebiu popuču, hevak, kajž prajene slunca a sucho pri maximálne 11 stopňach, potek im horco, júce žane mročele a z maximálne 6 stopňami horco, predhač so nedželu zase trošku vokvodní.
0: Do doby my dženca ráno hýšte raz na A4 poladač, zaloc nás mě drežď a nemě smus bo spokom, nic mu, ale vo spokom. A budeš jinom vukodom, tam je se dženca ráno nezbožo stalo před 2 hodinom a městem jsou tam tak daleko městnost nezboža zrumovali. Nedživajce toho je tam hýšte dlouhé hačenie, nedže 5 kilometrov plus 20 menšinov měli tam zaplánovač.
1: Serbský rozvoz.
0: Lute metelčki, na to za zalubovanie mody žonu klinči, peč menšinu, pona podživečeš.

0: Lute metečki, potem spevaja za ljubomani, a lute kolove ključe kolesa, a bo veš to hišče, potem moža tež kupanc mištrojo a mištoki spevač, deš potom tam koča po kupaniščah, začim tam moža tam tež pytač, a što šitko ležo vasa ne tež beti na vendo rotova. Ta je so me malo tež dživava.
1: Pomauje večo bojšovske kupeli, vuka so prozni, jenoš jednotljive trenja išče leža, a vukovanska puaka Andreja Lukašova veseli so na svjatok. Duž so v osmih rota zaureja, pak za personal išče služba nimo neje.
2: A je po svjatoku so jo pon tun areal ševija, potom so ladašo, so zaburo, to so husto doš tobove, na trace, stano tež na oči zapuano, trude su to osebite vice, kajš napšikvat peršene, koto so pytaja, koto dišim potom lada, hačin namaka, tajka vice ne boa, ali tun peršen so bože nije namakao.
1: Kupeli biskopicach su samoraz peršen slubjeneho abo slubjeneje namakali, kiš neje so ženje votozau, poveda puanska mištaka Josefine Bartelec. A to neje jenička vec, kotruž ľudžo po všem zdaču nesu viace trebali, vukovanska puaka Andreja Lukašova.
2: Potom sme mali šiši zajímavú vec, že so jo po jednom rýmotanu jedno čičace koleso z teho vostavo, ktoré so pon tež ženiace vodu zaonie.
1: Tež lesné kúpeli niže sú, leža nekotre vece vo sebe debienky, na oči, reča sú, zžela hižo dlie hač cí leta fundu sú. A vukovanský púa Konstantin Reho, kýž budeskýmaj kúpelomaj, šprevinej a rôšajtovej službu vukonia, namaká všetne viacore vece, kýž ľudžo celé jednore zabudú.
3: To započína pola kúpanských trastov, hač kolove, alebo bikinie, potom vezo hygienické artikle, kaj šampuje, rostanú husto v duši ležo, rajky vo džičimu husto mamo, pon vezo tí ľudí, kaj ve šprevinej kúpeli husto ich odpadky ležo rostanú, aj to sú šotejke vecky, kož mu všetne namakamo.
1: Vodpadky a hygienické artikle zleča nudom preč, druhé vece skvaduja. Pojšuje napšikvat jedne leto. Biskopicach du debienky nudom do biroa za namakanky miščanským zaredže. Budesky kúpeli riaduja namakanky po systémie Konstantin Reho.
3: To šinže pola nás do takých kistu, za kúže mysac máme jednu kistu, tak do roka sa pola nás nikto nepřezíví. Môžete si najprv raz mysať žážima a potom môžete votedamo do Budešina, do tak menovaného fundbíro a to sa pon môžu ďalšie staré.
1: Čím lepie je vizo, jeli svoje vice nudom zaso namakáš. K tomu na koncu ište pikantná stavizna, přes kotruž so kupanský mišto dženca ište smejkota. Mody porik by so cvý džin rinje vukupal. Na koncu dňa pýtaš taj zalubovanej páni s autový kľúčik, dokáž nebieš taj po všem zdaču oficiálne s jednym, ale s dvemaj automaj přijevoj. Je po takým stajne lepie, tež kúpili svoje zmachy trochu hromadu ďažeč.
0: Kolové kľúče kolesa a druhé vecky so stávaja. O tom povedaše Bettina Wenderotová v menšine do Cibilky na živeč.

0: krečmičnú dočevečesie.
1: Nábožné slovo.
0: Magenca Patrik Rochta zis Lipska.
2: Na konce kutby našej dječacej onkologie vysa nenapadne mauve zvon. Včera steješe 7-letne Leo před ním. Cive lete chemoterapie ležeše za ním. Bieše to leto polne stracha a bolosťo, kotrež smidžach jako jeho leka převodžeč. Tež dječo, kotrež je na rak skorjevo, pola nás svoje likovanie zakonči, potom smie vone tuten zvon zvonič. Leo rabne povjas a čeneše ze vše mocu. Ding, ding, ding. Na vokomik bieše na našej stácii celé čišo. Ládarjo stupišu na kutbu, starši hulčica fakašte vumoženaj, a tež ja, ťobioch požirač. Tutun svetve jasný zvuk voznamenia ryze živenie. Vun praj, sem to zdokonjav, vyšo je nimo. Jako lika pak znajú tež tamnú stronu. Vosoby, kotre štutun zvon, nide nezvonia. Ve vyšoroch našeho svojského živenia nímame předso výžomný zvon, kotre zakončí češke čase. Ale neštenca raz dokvane svúchame, na čiše zinky nádžije. Abo išče lepje, snano môžeme džensami sami tutun zvuk za niekoho byč, kotrež jún rúne núzne treba.
0: Dopraj Patrik Rochta ze Slipska v nadoku a zamovitosti Bačoňskýho vosade. Je cimičine do čivečich.

0: Smetana.
1: Die Ana Šecová má ďalšie kultúrne pokazky za vás.
2: Servus. Hojo váš ubiate mino za váš koniec týždňa. Pödlaty je pizzajnskie namše s jazzom bužoteke Sersko-Nimska namša ve svém komoruje s farárjom Sebastian Schlauraf Scheller a s lektorom Hartmutom Leibnerom. Zegat veju, pšo se kupka Serska namša do tamneje Serskeje cerkvie na Badarske droze žasiš. Kjarliže sú samo južo gronili, ach tož co zvúcovaš, mežo v dolnosarských kjarližach napšikvat južo zvúcovaš numar 100, 5 a 7 žaset, chval togo knieza, abo numar 206 a 6 žaset, žognuj kniežo nás. Dalšny termin za tu neželu máme ve Vierenzheim. Tam bužo sledne žien ustajence Open Art Lausitz Biennale. To je s takým sledne žien, žož mežošo šake žiova regionálnych mjazenými teke serskich, nímskich a mjazenárodných umiocov ze všech špartách tvorecego umiocva ogledaš. Vjaska Vierenzheim přisvúša dobrio vúgoju. Na tamnej gvonej droze Hauptstraße 6 a 7 žaset jotent vr. Chtoš co ľubi pobyš vence a snaž neco rednego nakupovaš, mežo na čantarove markyš. Taki bužo neželu v grotku na marku. Vet vesem ich zajča až do Zigačich budu tam šake stojnišča na ubiranje. Dalšne čantarove mark bužo při Maznikojskem jazorje blízko Tureja. To bužo vet Ziga jadnostčich do Piešich. Miestno bužo direktne při kempingovaničču. Komuž se co, ten mežo se teke kupat hyš, abo ježnicu, kafe, abo lot kupiš. Za parkovaniččo tam dešo pak neco zapvašiš. Teke neželu bužo ve slepem familjove Svežin. Zvesk seniorov jen organizirujo. To bužo vet Ziga dveju ve tovarišnostnem lokalu při sportničču. Víče, sobotu pak jo dalšne žen, žož možina kokota vapajo v Dolnej Vúžice. To bužo v Ochoze, Strobicach a Rogozne. Ochozka možina zmaka se zigat viju na svieženské vúce při sportničču, zigačich zachopijo to rétovanie. Ved sedemich bužo disku. V Strobicach bužo na podviju umaširovaš ved nefoktojc na mesta. Zegat viju bužo to rétovanie na šošic vúce. Na posterich budu kafe, mlince a tykajnc, viacor bužo rea rétajo ved sedemich. Chtož přižo veserskej drastvie muse jano pomenšone zastup vašiš. A v Rogozne umaširuju sobotu Ziga jadnok při sportlarskem domje, ved Ziga dveju bužo to rétovanie při sajnkovanišču s. Ziga vesemich bužo rea ve sportlarskem domje. Chtož se pak nezajmujo za vesnu sarsku kulturu, ale skere se zagorijo za to miestčajnske, ten daš se sobotu veto dojse upyrajo. Serski umjevski kolektiv Vakuum sveši svoj 5-letne jubilej plakala v Rudni, v gumnje Gartenfreuden v Tramojc Maje. Zigačich žotam los. A s tym žitzem vam vjele vjasela ten konc tyženja.
1: Jo, a grajo pšilšom vjetro sobu. Gorúce koniec týždňa láže pred nami, už žínca temperatúra maximálne až do 2 čižašča gradu stúpa výče až do 7 čižašča gradu, ale dere jo, až dej se pen neželu ochvažovaš, dej se skenc nepadaš, na to se rolnikári a gumniškári jasle a te, ako nelúbujú úsoké temperatúry, po takém dobre miešanie za kúždeko bužo neco pedla.

0: Co bude nižilu téma v našom programe, to, co my vám ešte přeraží, že nižeská moderatorka Diana Šejcová kroni, co má predk.
1: My sme byli pla prednego gornosarskego feriovego kempa a gronime vam, kak jo se ten rážiu. V Brezuce, v Srežnej Vúžice, redne pši jazorje sú težiši svoj cas přebyvali. V Vorecach, v Jacvaukojc, drastvinem domje, gledajú sliedk na dvojku tradíciu. Stoljetne jubileje sú gano svešili a my svišeme neželu za šistče. Příborce drastvinego doma majú v Vorecach také aktívne tuaristvo za oplevanie kultúry a drastvo Srežneje Vúžice. A negledajú togodla jano do zachadnosti, ale majú také v přichože hyšči viele predk. Tema našego týždňa jo byl natvarenie Barlínskeje múrie, tožten datum jo se ga cora letniu k 5 a 6 žase temu razoju. Nižilu, co my hyšči raz obširne na to gledaš. Náš autor Sebastian Elikovský Winkler opytajo za šist toho casa stvoriš ze starego rozkvosového materiála. Vojna propagande mňa ze podzajčnemu a podjacornemu žielu Nímskeje. A vesrieš, te gvose casových znankov z Dolneje Vúžice, kak sú voni tožten historický cas doživili. Aktuálne povesti a Božo svovo nesmiju fejluvaš v našom nižeckém programe a zachopienk ústčevania svúša ak přece našim nejmočším přísluchariam. Zvierecná séria jo zase v exotických krajach dúce. Vet elefanta a naupický Božo my svišaš. Po také písané program ja by se vjaseliva gabe zašaltovali. Dybkunie na pojadnok nežilu startujo váš serský program.